Vypočuli sme si Dvořákovo Nocturno Hádur v podaní Symfonického orchestra Polského rozhlasu pod taktovkou Jana Staniendu z nahrávky z augusta 1995. A teraz nám zaznie sonáta číslo 4 B-dur pre husle, violu de gamba a čembalo od Dietricha Buxtehudeho v troch častiach. Prednesie nám ju ansámbl Kord Arte.

Nikoleta Štach nám v rozhovore s režisérkou Annou Bernreitner predstavila poslednú premiéru Viedenského hudobného divadla Theater an der Wien. Dvakrát Alexander a Lady Magnesia. Sú to dve jednoaktové opery v jednom večeri a v programe divadla ich nájdete ešte do konca júna.

lesu. Staré dobré přísloví nás moudře poučuje, že dýmkání žena nikomu se nepůjčuje. Na ostatní děvčata se beze všeho smějí,